0: šest mjeńšinow po pěćich je. To bizofia ze žiwjenje často je překvapenje. A tež pola nas čakaj dźensała dosć a nadosć překvapenku na was. Ale něšto, šako můžeme vám hižo přeradzić, nic věno, Matejo.
1: Dobar ranko vám. Haj, tobě čara Radio Zadkula například z hosćom v Hogwarts. Pola Harrya Pottera, što su čara ve vůsvanju šo nakuzvali. To vám nedom małe vůrysk z vůsvanja představíme. Kak znesu so po prom pytanske mašiny ve internete z kumšnej inteligencu? Trebame pon teke strony kajž Google a ko z cywa hišče s tym jesa Klemence Schmidt zabierał. Mierči mienk vun rozprawia vo demonstracji sakskich dziwadło a orkestru, to wieczora ve Dresdenach, a Felix Schwun jesa ze sudnikom a z rajarem i wotem rozmawiał, kak one nowe prawidła ve amatérske kopańce hodnocza, tam mamy mienujce nekotre zmieny.
0: No a k vám do kuchne, do k snidani, přijdu ľube dzieci, dženca rano, ľudky, kotrež zabieraja so s metronomom.
2: Nejsem to ja, ten koho znáš, není to telo mým.

ma buchy ani moje twarz, a těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

chcemy poladać na aktualne wedro, što da na meteorologojo dźensa wěsća. Dźensa, zmijemy najprjedy rano kurjawu, kaž smy jón hižo čera mili. Dźensa pak nebě, znajmjeńša gdy smy z Matejom, krótko došćudoch na dźiwo jiwoj, hišće cyle ta kurjawojte, ale wona drje hišće na nas přinže. Wotladajo woto, ručeš co kurjawa, zbynje zmijemy kaž hižo čera tožto słońca. Nakwilne tež raz čenke mročele, ale poprodzie jenoš tajke čenke dekorativne, vostanje sucho a to při 22 do 23 stopniach maksimálne dženca. A k tomu zmieme skiere snadne do sreni vecik, kotrž přinže dženca z juho zapada. Juce potom zmieme to hrunia. Najprv raz rano kurjavu a potom tuž tom ročelu. V běhu dňa pak potom se słońce viac a viac předrije. Vostanje potom tuž juce dále sucho. Nebudže pak viac cyle tak čopve, ale přiušim zmieme tuž juce zaso miłe. V 18 do 21 stopňu. Štvortka pjatk potom dobyče si drje předešnik zapakovač tak na meteorologoje věsća. A potom může tuž Witzig zaso so nauročić, witzige Zulze, Pschino do Wuzice, Stwotk a Piatk.

0: Swětowe mištrstwa w Kopańcy, Kanadzie, Meksiku a USA běchu na kóždy pád jeden ze sportowych highlightów lěca. Za neuspěšne němske mužstwo drje nic runje won, ale pošitkownje bě to za fanow Kopańcy rjana wěc. A turnier ma tež dźensa jeszcze wuskutki na sport. Nowe regule su so Americe mjenujcy prěni raz wuspytali. Nětko so mjeztym tež na amatérskich rajnišćach přesadźa, respektivnje spytaja přesadźić. Felix Cysz jest ze sutnikom a z rajerem o tym rozmawiał, jak woni nowe prawidła hodnocza.
1: Mienie czasa, gdyż so kopa z odpoladom dlije, krótsze przetornienia a podleśenie tak mianowanego neto rajnego czasa. To jest odmys, no regulo, kotryż od spoczatka tutaj sezony płacza. 5 sekundów czasa przy zamietach a odkopach, 10 sekundów k opuszczeniu rajniszcza przy zmienach, maksimalnie 8 sekundów za wotaria z bólą rukomaj. Na tute czasy ma sudnik benos czapa nietko dziwacz.
2: Maličko ščekajš, na przykład, ja ten kauntan dle liču po zamietu, abo když ten rotor kupne, tak prajne, to jo, to su maličko ščekajš, to su ubrode, ty luhko přesadžič daja, Češo jo, to sam ja pomysliš, ja tež no pola kolegu, so na przykład, když ty ležovo staneš, když ty zrane no maš, po hajte vodne pusveš. Ty zmys ja zrozumiju, kaž prajne, so ma ten čas polipšit, so ma so ten neto čas polipšit, so einfach, ale to jo, zžila kytro češko.
1: Raja, kiš je zranjenja dla hrub šetornu, dobi menujci jednu menšinu z boka rajnišća přiladovač, prijatač, smedale rač. Jasne je, sudnici maja z novimi regulemi netko hišće vjac dživa. Kak doživja to rajerjo? Čini to na amaterski runinje zmys?
3: Also ja to zasadne jako ja raz pomožne vidžu, da se to konsekventne ha na vobojš bokach emfizda, ale vezo majem ti šladač, so ta infrastruktura ti faluje, so bo se to mo šo šesadžič, tiž po tun rotor napríklad dlhšie distance tun bůl nidžo holvač, to ta po profil tak nie, tam ta te bůle nedom parátne leža podľa tiž rotu.
4: To je tiž jeco odvisné od toho sudnika, hač on to ti upoče přesadží, alebo nic, a ponad to od ryky ry, šece šelako a to jenom upoče napadne. A to je potom, to je bien čece so dvo na to nastajč.
5: Som tendenciálne to menená je môže přeco láč, kus orientovač, što profi jo činia, ale tiež v našich ligách, nižších ligách, aj tu knieža trude celé iné še vumenená, tak so nic kúža regula jo zmysva pona tiež pola nás v našich ligách.
1: Regule samo na sebi nie sú potekým špatné, na zeskutkoneniu zdieľa klaca, respektívne kúždy súdnik to kus kinak činí. Wody so countdown liči. Kak spěšnje, tež jižo prinim počasu abo jenož ke koncery, sudnik Benos Čapan ma sčijovace namjet.
2: Po mój menu je to ważne, že se v předpolu jen ry od sudnika například praj, ok, ľudžo to a to je se zmeniło, dokud jsme cíli správně a nikdy sám tež aktiv kupaň co rajo, já si nemusím, že může mi nikdo z mojho mužstva rec, kotry zmeny nikdy vopročí, jo. Tohle si já myslí, že to nadok jen od sudnika vopročí do hry praj, ľudžo, já tak a tak tunel líniu mám, tak fízdám a já si musím ta transparenca buk vilem vedba.
1: Budže po takim snano ište kvíku trač, do níž sú rajerio a sudnice tým nastupaniu na jednej runinie a kuždovie na čím je, sezona je šako ište moda. A kletu potom sedaja zaso nové regule, na kotrež so dojoví kuždy naučič.
0: Felix Cysztobie wunie so z niekotrymi koparemi a ze sudnikom Benom Szczapanom wo nowych prawidłach rozmawiał, kotryż su so do rajnej doby wod profiu tyż na amateru przełzali.

0: Harry Potter hat ona skiere seine Jace z nas zapšieče. Modeku zwan, wo kotrum stawaja knihi a wieso tež filmy. A bo se pšinže tež noha seria. Wo tot môže či ju na streamingowych platformach ladač. Přičiny dosť, zo sú sa zatkulario čera Harry Potter vinovali a cive vúsevanie vôtovali, jako by to magiska šulska hodina Hogwarts była. Miestru im su modeho kuzvaria Luciana Šotu do ľudí svali, zo by zoniu, što modo s ní od nové série očakuje.
1: Sem so za vás s mojim kuzvorským kijom změnom mikrofon na puč podal a so vás miestru im prašal, što to za vás voznamenia zo vynžeteka nová séria a hač to do cova trebamy.
2: Ja som poprom jen fan o tým, dokuž sem jakáž prajne te kni čítala a přesto ja som jara na to veslu, dokuž bon vizo jac mysna za detalja tajkeno što jo.
3: Vizo sú te staré filmy nostalgice, ale jedna nová séria si ja musu jo ty nešto zajímavo za jedno Harry Potter fana.
4: To je šun fajn, so přesto nová sériu dao ja vizo zase nová vitsky, kotrež nieke snadno nesu ve tých filmach boli, kotrež sú boli pa ve tých knihach. Ale ja prajem, te filmu buchu poprom dosali, ha to nie tak vážne, so jedna nová séria přijde.
1: Tež, když se většina z vás přijušim sériu wobhlada, dává autorky dla kritika na sérii.
5: Dokéž ta autorka J.K. Rowling v posledních letách jara problematická jeho dvala, ale vyše tež od započátka sem zno rasistická v jejich knihách, redujem prajč ta jinička asiatická holce, tam je Cho Chang říkala, also nie to kus stereotypiska, ale tež nieke v posledných letách je ona so jara transfobiska a homofobiska stała. To je tak hupo, to nedoví boč.
1: A duž máme nitko série mesto filmu, máme vizo tež viste zminy. To odlach chcúš vidieť, što doby v sériách vostač abo hinak byč.
2: Nic prevele nuok tomu činč. To je na šo musli, napríklad na jac figúry, kých sú sobol efa von vosteli, a kých sú poprom tie jara vážne.
4: A my bu so jara ľubio jeli, nebu so šo jenuš vo te Gryffindore večo, ale snano te damne kyže buchu so jac pokazali, jac ich charaktere pokazali, až to tajke nešto.
1: Šance bych u série za to mili. Šako je v nich jace časa hač v filmach.
0: Nowa seria o Harry Potteru to bieše mjezdrujim tema čera večo w zatkuli. Cyle magiske wusowanie su šak za modostnich čera mieli. Krótko do biele na 8. mier, to branie 7 hodzin štonače.

Uše 4000 ustajarjow, jadna 240000 ogledarji. Knigowe wiki we Frankfurtše nad Mohanom płaše ako najwětše knigowe wiki na svěše. Wiće veni se zahopijo a co me gledaš, co gotla se teke ogled zbužece upłašijo. Co ša byš napredne miestne informirowane? Co su trendy a uviša ve svieše knigvo pon musušo na te wiki ješ najwětša věc aktuálne jo romantasy. Mix mezu fantasy a luboštinským čojením přes social media jo ten smie aktuálne najwětši oblobované plamody citarjo. Tam na autorky a autory majú miliónu followerov. Ale je žo teke vo knigve k suchaniu a podcastu, to je odjo všetci vážnejšie medie. Češa téma jo KI a kak vena sa ustatkujo napísanie, k šiknem tým témam skönio šo viele novigo. Zbužilskeje abo slovenskeje perspektive jo zase druga vec zajemna gostny kraj bužo Čehojska republika. Dvažasča českých stojnicov bužo tam namiestne. Dašna téma jo rusojská literatura, kotaraž se teke přes restriktívny režim v rusojskej vezavio cez čej druhých krajach. Tam dajo viele nádejš. Cože ješ na wiki, musíš ho dopredka plánovať, neperi sebe vezeš cas ze šigom. Z Rošebuza přes Lipsk trebaš ho 6 stundu do Frankfurta. Vace cover read Bookflu Answers jo južo vezevio na social media How to Buch Messe, tak se tomu groni. A vážny tip vedných a nás, cínčo se plán za tých viele zaredovanio ve tých velikých halách zapakuješ ho flašu, zavedu, bekvemne creje a znaš teke Europarks, abo Suchatgas, Noise Cancelling, to buša gvosne. Jo, a to gotu jo stvrt k teke naša kolegina Stefani Krautzholz vena se upera do Frankfurta a buša vettam za vas povježeš v serskem programu.

0: Kožecenja.
1: Chašabuzar, zeželuka, Hartmut Leibner, jo, žince odovao. Vesem a 6-6 let stare a předsedarju tovaristva za to serske cerkvi a cvonkoju kupki serska namša. Žice jako brači a soče. Beže žognovanje a předežem mecnu strobotu a lušt přijušem aktivitam lec v cerkvi abo na mezinarodnych mienči politických podiumach šo dobre vam žice. A ve Žilově bydlí Tomas Döding, ten mody kovědnik Kora Vůžica svěší žínca svoj 27. bostak a ve tvojego Kora Tomas přijdu lube gratulácia a žik za tvoj angažemón toho Kora tak, ten Kora tak daje navědovaš a kupka z Heskaria se tým žiceňam přizamknil. Tomas, jo, věste cas južo ve kupce a pilně tam sobu fidlu jo kriam a živaniam a to je velike obok Gašenja teke kušte paniżele wen wyriowańskim domie we mistrze kraju, a toż spijom teke Jawosobinski, si ugroniś, lubeżik Tomas, zwieś, żyńca rynie.